0: Übrigen vergessen wir im Übrigen nicht, dass schnell der Platz frei wird für den Panther aus Handschuhen, der uns vor der Ansteckung durch allzu eifrige Zärtlichkeiten bewahren wird.
1: Na mě jste mi to vyprávět. Víte, já celý život čekám, že se mi přihodí něco, co se ještě nikdy nikomu nestalo. Dívám se na věž, čekám, že se pohne. Chodím na nádraží, čekám, že přijede vlak. Ale všechno se děje někde jinde, pane. Já nemám o čem psát. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybych toho vašeho zejce potkal já?
2: Já bych ho byl raději nepotkal.
1: To je tím, že jste primitiv, pane. Ale já, rozumíte? Já jsem básník.
0: Wir suchen den Kurzschluss mit allen tatsächlich unverdorbenen Wesen, die nicht allzu sehr zittern bei dem Gedanken, dass sie sich verbrennen werden. Wir suchen den Kurzschluss.
3: Hledáme krátké spojení se všemi skuténe neskazenými bytostmi, které se Phyllis Netfesou při pomyslení zase popálí. Hledáme krátké spojení.
4: Ven z šedivých baráků vylezly maškary v ledovém jitru v den posoudné noci. Pět slaměných širáků, pět lahví kampáry a nenávist vnitru, co odznaky moci.

čekají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera a tak jako kdysi a tak jako včera i dnešní den znova vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky. I cvičení lidé. A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy. Jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi zvíky.

0: Můj spánek křeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce. Do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředí magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.